0: Senz tu luci capitoli Mec, vidi casi en pec li vau formou
1: Namo drebne bis la te slunce plane flela Se kvorsku všemu od vieku Přemocno úní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku. Z květin úně pokojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní vozit bezpečný před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí týž neblahý osud zánikem. Pramorské stěny věkovité kmeny vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysokojsty vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neb existují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: starik ranové byly byte hlubí, abyste výzvonili takovým profesorům.
1: Šťastnou dobrou noc.